Shawn Mendes u nás na Európe 2. Je piatoček, ja verím, že nemáte naponáhlo takto ráno, že ste všade na čas minimálne, do školy, do školky. Pozdravujem všetkých a hrám pre vás.

0: Sun, You Girl, 17.50, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. Áno, počujete správne, s Jankou, pretože Shorty mi odišiel na team building. Odišiel na team building už včera, nechal ma tu samú a ja ako teda najmladšia z týmu som tu zostala, ale nie, samozrejme, pozvanie som dostala, ale hovorím si, musí tu niekto byť, musí vás niekto baviť aj ten štvrtok, aj ten piatok, presúvate sa cez celé Slovensko, ste v kolónach, ste v autách, musím tu byť s vami, tak tu aj som, no ale so Shortým som sa spojila, aby vám teda nechýbal a pýtala som sa ho, ako je na team buildingu, čo robia a čo zažili, ako to tam vyzerá a Shorty nezostal svojej povesti nič dlžný a poslal mi toto.
1: Jo, hraje sa tady ping-pong, hraje sa tady petang, jako turnaje a je tady skvělá zábava a prostě užíváme si to tady, protože jsou tady dobrý lidi a jako neskupinkuje se to tady, každý je s každým a prostě si to užíváme. Chybíš nám, máme tě rádi a jako chtěli bychom odkázat všetkým posluchačem, že oddychovat třeba jako v práci, co je jako partička, tak utužovat ty vztahy třeba a já vám želám hezké team buildingy, které vás možná čekají, neboli až příští rok a prostě mějte se hezky, zdraví vás Dušan Tabaček a jako těším se na vás v pondělí, Janko, jako moc tě máme rádi.
0: Já vás taky. To byl Dušan Tabáček až z dalekej Čatce se nám přihovoril. Jsme taky moc rádi, že vás máme. A nevím, proč rozpráva po česky on, proč jsem začala rozprávat nějakou pseudočeštinou já. Ale v každém případě, ak se někam chystáte na víkend, nemusí to být team building, užijte si ho, utužte vzťahy a majte se krásně. Já se ještě neloučím, protože posledný krát se pozrieme na cesty.